no de Jehova hut, da negosti si hoj messi rejut. Veleča elfo jasnu.